kobilice, koga si pevne, malečki, koga si pevne, malečki milice, koga se bajca.